0: Orange so.
1: Magenta Lukas Meyer, z Münstera.
2: Drude steš živenju při vůlkých rozpůčách. Já se potom přece prášám, što je tu pravé půčky, že si bo za mě přemyslil. Jak to je naš vůsledžu? Sim si tuto prášeně po matury stajú. Lada ja do Biblie, na makách stučku přípsvoch Salomonie. Tam stej na cečím stavě, spomínaj na kněza na šitkých svojich půčách, tak von če pravé pověče. Ale što to netka za můj půč, za můj rozpůč ryka? Vím ja netko tak, jak dále ponže? Skrutko prajenje, nie, toko što tam tyž nestej. Ale tam stej nešto druho, što ještě hisče věle vážnější, a što ještě dále pomo. Ja nie wiem, kajki puč ty biu volič, ale wiem, zo bo mi prawe puč pokaza, gdyż so ja jenoš na nio spustču.
1: Tole praj Lukas Meyer z Münstera, na doku a zamovitos či sapsko-evangelsko zjaska.

0: Votims česna nohýža, dženzaráno našich poješčach svišeli a jeli za nic, sotrunja małym veku je 220 000 € za zanirovanie kozvu a cichy po miritkach pomnikoš kita dostala. Tamniše tovarstvo by namiestnje a nekoci čvonio supine za bolepe prajene šek přiuzali, dokaj so netko konkrétne investuje a kak ma małym veku je dále hič, tomu praj doktor Lubina Malinkova.
1: My so jara veselime, nitklemo Můžeme skončně tun prytne džil cichy, kde nejstarší je kýže vobnovič, když tam jsou na šelaké škody, když vopravdě tun kýžu voroža a nitkle můžeme tun substancu zavěščit a s tím potom, když ve prýni a druhým poskodže dále tvářit.
0: Do chvíli utvářia staré džilu rumnostče na léčnu kofejuniu. Apropos Lečo, to ma doarstvo sotrunje małym veku je tež taki lečny program spřihotowany. To je dobra idea za všichni, kiž ne znaja se na čisto sedom džesač natvarenu sotrunju małym veku je. A tomu praj doktor Lubina Malinkova sledovace.
1: Ta sotrunja je tu v małym veku je była ta keža, kde su te nevudate žone romadže bydlili, bratruske je jednote, oni su romadže bydlili, romadže dživali a romadže so modlili a kusk podobne jednomu kluštri jene zromadne nábožne živinje tu vedli.
0: Sotrunja małym veku je svuša k postajovacim tvarenjam ochranosko sydlišća małym veku je a k narodne vúznamnym kulturnym pomnikam. Hišće pokiju za vás dženca večer MDR Sachsenspiegel pokaza kak to tam vupada. Von Sachsenspiegel kolego ja so tež tu te teme vinuja a maja odpovedne v obraze k tomu. Potajkim sotrunja małym vekovi dostane 220 000 € a přesto so se osebe čvoneho toarstva jara veselili.

0: Annette Goye, na busset mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Kamen zu dživa porodna stacija koroni svjato Jana Dale. Inaka, če bih do toho vozivili, zastaranski centrum za gynekologiju Dale v obsti zželi klinika Čera. Od profilaktiskih přepetovanju přes poradžovanje samodrujih, hač k diagnostice a terapiji, poskičuje koronja Dale pone gynekologiske zastaranje. Dojednane termine so kajš planovane, vodmevaja, tiž nove pacijentki vone přiuzaja. Nedželu bi v okresnu semik budušin rozsudžiju za dale obstače porodnije stacije po miliona euro pševostajč, zumama so přes zalutovanja při zjavnem blisko v obkadže obstarač. Sotrunja mavim veliko ve dostanje 220 000 euro za zanirovanje kozvov a cichy po miritkach pomnikoškita. Čera je sakska ministerka za infrastrukturu Regina Krausarova šek přepodawa, cukunu zumu spichovanja se zvjask a sakska džiliti. Zanirovanje cichy je umenjenje za to, zoby so dom zdžaržičmu a požišo za sobole za zjavnost švotorič. Sotrunja mavim veliko ve bu 17.670 natvarena, sušak postajovacom tvarenjam ochanuskeho sydliša mavim veliko ve a k narodnje vuznamnim kulturnim pomnikam. Budešin je nastava nuje mestno za kempingovanje při Šprivi. Še dolnost še předliža a tvarja ižo na njedešim fabrikovim arealu podvu budeského roda, tak předozačil Erhard Reiser. Nastač ma tam peča 20 mestno za karavanu, proznické bydlenja, apartmentu a sanitarne připravy. Předozačil chce so vo mestno za kempingovanje zromadnje s dvimaj přistajenimaj starač. Od kletuše je mier, cedža tam prenih hosči vitač. Při nemsko-serbskim ludovim dživadle Budešinje pytaja za novu rajnu dobu 2026-27 dječi, kaštež novih levo. Na vosebitom zariadovanju 24. junija přeprošuja dječi mez 9 a 12 letami na prinje zetkanje a zeznače. Cíl je novo zromadnu dživadvovi kruh za dječi nazvučovač a predstajič. Do runja pytaja dale za elevami od 18 let, kiš chceča so na jevišu vuspytač, svet dživadva zeznač a so cove leto NSLG vukmanječ. Prinje volejbolové mužstvo muži športového tovarstva Viktoria Voklece sme přichodnej rajnej dobie na krajnej runine Ralbičanskej športovej haly svoje vinovatostné ry převesť, jeli so vysokosť svetcov na žádané miery sakského volejbolového zviazka zmeni. Nedávno je sudnica při relegácii z kirie Voklečanu zvesčiva, so vysaja svetce přenízko. Zamoviči Viktorie a gmin Ralbice Rožant chceža problém zromadne rozrysač. Ve Voklecach so na krajnej runine tež rač nesmie, dokelž je tam vrch čivo zvučovanie přenízky. A to bych u naše povesče, kýž namakače tež na internetných stronach a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A ižo otrania so dženca svunco smije, požišo, potom zaso so trochu pomruči, skrutka, dženca ižo raz nekotri kapki dešča, juce potom snano trochu viace, a to šo dženca pri južnom vieciku a maximálne 27 stopňach.
0: Tež štyri po naposledných nám žádné vopkadne pokyvy nepředlíža, tož přijmuj dobrou jizbu do džencnejšie vútory.
1: Serbský rozvoz.

0: Vočin, so Jensa rano reči. A što čitame v novinách?
1: Hajčara še policajskim reporče i že slyšeli vo vohenju kamiencu konc tydzienja. ASZ pisa netko po vohenju tam bydlenskim bloku na Wernera Reifovi kamiencu. Za nemoža so nedže 80 obydleriu dalje do svojich bydlenju nauročič. Nocy na 11. meju šako bychu so 4 pinčne vodžele tam zapalili a silného kuradla dobiachu ľudžo domy opuščič žila samo přes verčaty rybl. Vohin bu potom spiešne zhaša nötola tvarenie nemožeš najprede jace vobydlič. Mnoze potrišení su hospodu namaka Lipola přečelu, nedže cíce či ľudži bu čivo zvučovani tam podľa zamestnených. Miestom je najviace mieznými tiež veľa dječi. Penziach doko voko hospodu namakavo. Miesto najprv raz tute přebyvanišča financuje a netko doby so prúvovač, dy môža ľudžo zaso do doma so nauročič a to môže trač. Šako nekotrých vodžilách je hakle zaso milina a policia netko tež dále sledži tam za příčinami vohenia.

Frank Vesela, Gajka to radost. Sapkim rozvosu. Celinjaša tema nas netko zabira hač kvalita treche abonic. Najväčši džel nakupu so džensniši džen přes Internet čini. Hač je to drasta, elektronika abo vecešenje potrebe nikot ziska za jasi dole tež přes chinske platforme kaž napšikvat šajn abo temu. Jich strategija vikis přeco tunšimi produktami zasepač. EU chce tole reguluač a tak pfača od 1. julija

0: ja nabos mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderutova.
0: Dobre ranje. Kamen zu dziwa porodna stacja koroni svjato Jana Dale. Hina, kač bichu do toho vozivili, zastaranski centrum za gynekologiju Dale w obstiji, tak zžili klinika Čera. Od profilaktiskich přepytowanju přes poradžuvanje samodruhich, hač k diagnostice a terapii, poskyčuje koronia Dale pone gynekologiske zastaranje. Dojednane termine so kajš planovane vodmivaja, tiež nové pacientky vone přiuzaja. Nidželu bie vokresný semik budušin rozsudžiu za Dale v obstače porodnie stácie po milióna euro prevostajíč, zuma ma so přes zalutovania při zjavnym blízkovobkadže v obstarač. Sotrunia małym wielkowie dostanie 220 000 euro za sanirowanie kurzwów a cichy po mieritkach pomnikoszkita. Czera je sakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraus-Harowa szek przepodała. Cukunu zumu spichowania si zwiask a sakska dziliti. Sanirowanie cichy je umienienie za to, żeby so dom zdziarzyczmu a pożdziszo za so bóle za zjawność szwotoryć. Sotrunia małym wielkowie bu 7x7x10 natwarena słuszak postajowacym twareniam ochanuskiego sydliszcza małym wielkowie a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyšine nastava nové miestno za kempingovanie při Šprivi. Vše dôlnosť še predliža a tvária hižo na nedyšim fabrikovom areálu podvú budyského roda, tak předozačil Erhard Reiser. Nastač má tam 25 miestno za karavany, proznické bydlinia, apartmenty a sanitárne přípravy. Předozačil chce sa vo miestno za kempingovanie zromadne s dvima přistajenom aj starač. Od kletu šie mi, chce ja tam pri nich hostči vítač. Při Nimsko-Serbskim ľudovom divadle Budyšin pýtaja za novú rajnú dobu 2026-2027 dzieci každéž nových levo. Na vosebitom zariadovaniu 24. júnia preprošuja dzieci mez 9 a 12 letami na prinie zetkanie a zeznače. Cíl je nový zromadný dživadvový kruh za dzieci nazvučovač a predstajič. Toho runia pýtaja dále za elevami od 18 let, kýž chceťa so na jivišu vúspytač svet dživadva zeznač a so cvelito NSLG vukmanieč. Prinje volejbulové mústvo muži športového tuarstva Viktoria Vorklice smie přichodný rajný dobie na krajný runinie Ralbičanský športové haly svoje vinovatostné ryb ševiesť, jeli so vysokosť svetcu na žádané miery Sakského volejbulového zviazka zmení. Nedávno je súdnica při relegácii z Kyrie Vorklečanu zviesčiva, so vysaja svetce přenízko. Zamoviči Viktorie a gmine Ralbice Rožant chcieťa problém zromadne rozrysač. Ve Voklecach so na krajnej runinie tiež rač nesmie, dokáž je tam vrch čivo zvučovanie pšenízky. A to bych u naše džencnýše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca votrania kietro svunčne, při srinim veciku z juha požiš so potom pomruči a s blakami môže so tiež pokapač, júce potom je viace dešča připovedžene. Dženca najprede raz při čopvých 27 stopnách maximálne.
2: Bei den nächsten Kunstschinach zum ersten die Schwabkat Copy. Wenn nach dem Kunst und nichts, deutsche Kittros Wesselatze durch Pschietsche Dere, da Jensnische Wutere, Störi Bonapur aus mich.
1: Serbski Roswurst.

0: Skupina Konečanka je dospěvala a s tým je Napo Džovečeš.
1: Serbský rozvoz. Povězče. V studiu Bettina Wenderotova.
0: Dobré ráno. Kamencu dživa porodna stacija koruni svjato Jana Dale. Inakač bichu doto vozivili zastaranski centrum za gynekologiju Dale v obstiji, tak zdjeli klinika Čera. Od profilaktiskih přepetovanju, přes poradžovanje samodrujih, hač k diagnostice a terapiji, poskičuje korunja Dale pone gynekologiske zastaranje. Dojednane termine so kajš planovane votmivaja, tež nove pacijentki vone pšuzaja. Nedželu bi v okresnu Semik Budišin rozsudžil, za dale v obstače porodnije stacije po milijuna euro pševostajič, zumama so přes zalutovanja při zjavnem blisko v obkadže v obstarač. Sotrunja malom velkove dostanje 224 tisac euro za zanirovanje kozvo a cichi po miritkach pomnikoškita. Včera je sakska ministerka za infrastrukturu Regina Kraus-Harowa šek přepodala, cokonu zumu spichovanja se zvjazk a sakska džiliti. Zanirovanje cichi je vumenjenje za to, zo by so dom zdžaržičmo a požišo za sobole za zjavnost švotevrič. Sotrunja małym wielkowiebu 1770 natwarena słysza k postajowacym twareniam ochanuskiego sydliszcza małym wielkowie a k narodnie wuznamnym kulturnym pomnikam. Budyżynie nastała nowe miestno za kempingowanie przy Szprywi. Szyl dolność się przedleża, a twaria hiżo na niedyszym fabrykom arealu podwu budyskiego roda, tak przedowzaczył Erhard Reiser. Nastać ma tam pecza 20 miestno za karawany, proznickie bydlinia, apartmenty a sanitarne przyprawy. Przedowzaczył chce sobą miestno za kempingowanie zromadnie z dwiema przystajonymi starać. Od klietuše je mier, cedža tam pri nich hosči vitač. Při nemsko-serbským ľudovým dživadle Budyšin pýtaja za novú rajnú dobu 2026-27 dječi, kaž tež nových elevo. Na vosebitom zariadovaniu 24. junia přeprošuja dječi mez 9 a 12 letami na prinie zetkanie. Cíl je nové zromadné dživadlové kruh za dječi nazvučovač a predstajič. To runia pýtaja dále za elevami od 18 let, kýž chcedža so na jevišu spýtač svet dživadva zeznač a so celé leto NSLG vukmanieč. Prvnje volejbulové mústvo muži športového tovarstva Viktoria Voklece smie přichodný rajný dobie na krajný runinie Rajbičanské športové haly svoje vino a tostné ryb převiesť, jeli so vysokošť svicu na žádané miery sakského volejbulového zviazka zmini. Nedávno je súdnica při relegácii skýrie Voklečanu zviesčiva, so vysaja svice pše nízko. Zamoviči Viktorie a gmenu Rajbice Rožant chceďa problém zromadne rozrysač. Ve Voklecach so na krajní runine tež rač nesmie, dokáž je tam vyrčivo zvučovanie pše nízky. A to bychu naše povieše, kýž namakače tež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Votrania svunčne, trochu vicikujte z juha dženca mive vicik duje. Potom tež bivu dňa močele sobu do kraja sua, kýž nesu tu abo tamnu kapku dešča. Dženca maksimálne 27 stopňu juce, potom cuvi džel kvodnišo a neskýre tež mokrišo. Nam ničo ne predleži, 4 menšine pon na podživečeš. Dobro jezbo, přejmoj.
1: Serbský rozvoz.

Kienze, sejska muzika v mestče v urbanem hinac, ako na kraju najsach mysliš na muziku v možnosti, ako dajo velike miesto v přirovnaniu sviasku. Jo, neskri na tom neco jo. V Lipsku vedmio se ten tyžin jadno zaredovanie s titulom Serbian Urban Sounds, serbske urbane mestčenske zvuky. A vod so žo bužo mysko niš ved jogo organizatora ved Jakova Grula.

0: komu voni nesu znate, te menše abo večše starosti našich dorostujúcich šiši. Ale mamika všetci to pšaue rozmieše za nje. Kto víži ju, že vyžieše cech nepocinkach a nerozimkach, teki ich nespokojnosť a nerozviezane problémy. Rozglidujme se raz ve svojej bližšej vokolinie a slidujme drogu čich šiši, kenž by mogali vykuždi vsi dokovo vokovo nás živy byš. Miním Sabinu, Andreja a Günthera, naše či starostniki.
1: Taki zogol, Paktike. Vočoga to zase máš.
2: Oh, hledaj.
1: Nie to ja. Svyšiš?
2: Svyšem, jo.
1: Ty, ale jo južo napočí, žoga Andrej žinca zase vostanio. Napo južo? Jo to možno? A tvoj zega žob šauje?
2: Moj zega? Co ty si myslíš? To je moje nenouše. Nán jo jen mi akli v záchodnem týženju sobu přinies.
1: Och, dáriš mi tvoje staré?
2: Dáriš? No snáš. Budu se doma ještě raz popšašaš.
1: No snáš to stanu teke raz jaden. Kaž se polepšim.
2: Jo, kaž.
1: Ach, celý týžen jesom južo věci.
2: Co to jo, jaden týžen? Ja ženy neklinkam.
1: Cokoľa se tak žerioš. Musi ga net kuždy věžeš, až ja do postole klinkam.
2: Miniška, až nichten rozmiju, co to jo klinkaš? A mimo toho, som ja na gronie, až ja žednie neklinkam.
1: Za to pak musím tebe ve voziku voziš. Ale kaž mi dali posromašíš, nebudu teke to veci cuniš. Tak. No coga, nie zachopím plíš. Se vy, až tebe dali vozim. Och, přestaň, Janos, fakaň.

0: To je już starość z tymi ci starostnikami. Każdy ma swoje słabości, a toż takie wyriduni pszały przypozna się niedostanio. Co tam na nich czeka? Porokowanie albo usmieszowanie? A co pon tam deje? Jo to wina starostniku, aż zase raz pionierskie wotpunio z komuże? Wina szule albo starieszych? Z niemniejsza se te ci, nie gledajucy na wszelkie słabości a małkie drażnienia we swoim kumpanstwie dere zniasu. Hu namakaju przypoznasze, dożywiju w uspiechi. Słaba a czachotna zabina, cuje se mocna, każ może hiszci słabszemu przyjacieluju lubost stawasz. A dare, kęcz dostanio Günther we wielkiej liczbie, ako małe zarunanie za swoju chorość, daju teke Sabinie a Andrejo ju wiasele. A skońcnie jo toż ta rzeszeca czojka zwiezana na Andrejovu aktivnosć. Ale nesu garuno jogo żywe pocinki a nerozimki psicina tak mogę je czachoty, a toż starość starejszych a szule wopszał żona? Żoga popszałom żeńca zase su?
1: Ja, ja!
2: Hey!
1: Ah, Winter!
2: Schass, ne Buran!
3: Schau jetzt an!
2: Hey, bravo!
4: Buran ma ženca dobu formu.
2: No.
4: Smejte, ke cebe ca zvucovali. Dokler až tak pozdje přižošo.
3: Môžeme vedrši redovaš?
4: No jo, ale potom aj sni.
1: Ja zu ne tebe.
2: Ah, Andrej.
4: Jo? A kakú pšicinu za to máš?
1: Žennu. Ne, Sabina môže tež zahopiš. Ja zrumujem jastum to sedvo.
4: Oho, taky poriedne?
3: Jo, ale akles ledne cas. A to tež nic přeci. Kaž von zase svoje nuky krydňo. Kaž šenca, nic ka Andrej.
1: Tudri se vegin mocno cujoš tam gojice na tvojom konju, co?
2: Jo.
1: Sešem nic tak svaba a čahotna, kaž hovac.
2: Jo.
1: Ale to ši gronim, ne povidaj ho také vece vote mňo. Nuky, co godla pak tem zase svoje nuky krydňoš.
4: No jo, co godla pak teke. Buran! Terap! Rono sejes, Sabina!
5: Kuža ša žinca te keretarske kuski pokazaš?
3: Se vieš, pužome. Máme ga ši tak veľa casa, Helmut.
4: No, máš mi zase putovať pomadašo.
1: No, to nie je žiaden problém.
4: Sabina, palce gore! Rono sejes! A dovoj!
3: No, si mi zaušim vici neboli ti.
4: Tak. A niente Andre.
1: Oh, ja.
3: Oh, to gab si tebe jo, Andre. Skotze schnakonja, kai ich da gib schaue Cowboy.
1: Ja, Mensch.
5: Nachschau du.
3: Ja.
4: Na ja, Andre, da jo das dere mojo.
5: Na?
4: Hey, Buran.
5: Tom muss red mir bis stark na konju sejisch. Zu Andre.
1: Ja, nachschau du. Skoda as tu dann ja mojos.
3: Na. Ja mojo mi jogos ne Mensch has gore sejisch.
1: Ja, psu.
4: Ne, ne, jeschi. Toho nemohu zakoniš.
1: Oh.
4: Čo s vami ho ukotujú? Nie popšom, také dovolené.
1: Och, ja vás im šuži bokovo, to sa také nič nestáva, nic mi dovoj padnú.
3: Ale kaž mi Günther a šikne žaržime.
1: Ja, ja sa slizu njoga na konia sednú a tvarde
5: ja, popšom. Ja, no, ja no pšasem.
4: Čo ty se myslíš? Oh. A potom musím už o Samsung na konia.
5: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Как се на таким коню сежи? Я раз, я на.
4: Ах, вы жебраки. Но, моя дла.
5: Ах, не, то можем.
4: Але, не помидай, что-то дали.
0: А так се станьо, аж таки хроме Гюнта придне раз на коню рейтуйо. Кенч стаси йому вот горьице хищи во веле в уши. Пшияшел а пшияшелка давати до ради. А помагати йому так пшевину шчах. Ні, Naše či ho prídne raz nejsú a slidne raz nebudú. Licrónoš jim to popšom dovolené nejo. Ale ho na pastvie zvenka si to nikdy nezavopitajo. Helmut, ako vukubvane agronóm, jo podľa svojho studia teke na rejtarského mejstarja vuknú. Ale ho v prodrústvie takú kvalifikáciu netreba. Tož býva jomu rejtovanie ľuba zabiera za lichotný cas. A jogo viasele natyka. A nesuga Andrejovi pospite poriedne byš a Sabinova skobodnosť na konju, južo małe znamie za to, až jima rejtovanie teke pomaga svabosti převinuš? a s tym dojšpíš připoznáše, teke zvenka svoje je kupky? Daš často rozuží. A ten přejžo malsně.
6: Tvoj ký, Günther, ty pádň
5: Ach, još. Co si myslíš, mama? Som slednit ne cesto tak nau, kaž ne se byva vyšpí.
7: Nebuš laško myslne gol, se něco naceníš.
5: Ale nevěříš, kaž pojžo.
7: Još, ach jo. Ale co nem to pýtaš?
5: Ne noše casnik Oranja. Som tam zajemný medicínský nástok citov. Nic o kšví.
6: Gleda raz tam do regala, snaž tam bužo.
7: Ale ona pšaudu lepí, ženio.
6: Jo. Joga ten týžen teke zase jadinku ve matematickým žile písal. Šikne dybky jo dojšpil a hišči přidatne nadal k ulicu.
7: O, gratuluju. No ponga mogu se předstaj, až joši vjasele do nogu ustupalo.
5: Ne, vo toga to nejo. Jadinky mám cesto.
7: A vo co ga potom?
6: Meniška, až ji to nieco pomaga.
5: Nesom se hišči jasne.
7: No z nejmenša jo mały postup, víšeš, v ulicu i golc.
5: Nemogu to gronič.
6: Ale golc.
5: No jo, potajenstvo jo to. A samo zakazane.
7: Ale gaš jo nažeja.
6: Tak sletre nebužo, gaš na to gronič.
5: Ale dešo me zlubiš až.
7: Nebužo me na tebe menaš.
5: Nežo, vo mňo.
7: A vo kogo potom?
5: Vo Helmuta. Von jo me ja na togadla na konja puštiu. Dokolaš som čio tekeras tak, ako Andrej a Sabina rejtovaš.
7: Ty rejtujoš?
6: Ale golc.
5: No gromadu s Helmutom. Vem, až njama dovolnosť. Ale rejtovanie jo strohe, Helmut přeci groni. Andrejo a Sabine jo to teke južo pomegalo.
6: To južo zase duchta z njego poveda.
5: Bužaš, vizíš, až raz duchta budu.
7: A kakáš jo tým koniam šišli?
5: No jo, nepere sme jano přigledovali. Kaž sme vokovo jezdžili. Okay. Potom sú Sabina a Andrej zachopili konju futrovaš.
7: Také nieco.
5: A sobu zastaraš. A za to jo Helmut ich dal rozrejtovaš. Nepier rytko, no ale potom pšavit voni.
7: A kak dvojko južo rejtujoš?
5: Oh, co je cas? No ja nic tak dvojko. Sabina a Andrej pak môžete južo rejtavské kuski pokazaš.
7: Co ty groniš?
0: To se baldingojt starejši malo neživati. Ale nejo ga to napšaudu nažija za jejo chorego Lubuška? A tak se sta, až dostanjo Helmut dovolnosť všiknych čich starejších s jich šišimi rejtovaš. Günther Ruinantov obstara. A gaš ma cas, přižo samo raz přigledovat. Nindo ten a drugi vese a teke šula v tom zgoni. Cas minjo a južo jo september mjasec vodcakovaneko vesneko sveženja. Krotko předtým čoji se take.
5: Helmut přižo, o, vítaj.
4: No, co ga jo ženca olož?
3: Gleda na Andreju škornje.
4: Ja, vižim. A ženca gintore nan zeušim ne přižo.
5: Ne, ali vukniki iz našej redonje.
4: To, co ženca tak čave vyšiš, co, Andrej?
1: Och, nežo mi zeušim voto.
3: Ali ze škornje mi jo bylo cest.
4: Ale co ga šula ho naraz, co?
3: Andrejo šuli chvalbu dostal.
4: Andrejo se pochvalju? Za co?
3: Za dobre písmo a sobu živo.
1: A na vesnem svěženju dejme vystupiš.
3: A Gerda a Toma?
5: Fred, Sonja, Rita, Teke.
3: Vonik še Teke rejtuvaš.
4: A, tam, gledaj šo. Vaša redunia južo přižo.
3: To pak musme malzne konje přigotovaš.
1: Ja, pojď, Sabina.
4: Hallo!
5: Hallo!
1: Hallo! Hallo! Net zachopíme! Pojščo!
4: Oh, Dejme, pomagáš?
3: Nie, to južo sami
5: gotujeme.
1: Vidíš, že tam za potom vostáš.
3: Mega sme južo potovi.
4: Šičo, Ninto. Ninto môžeme net vetarský kusky vyžeť.
5: Jo, krásne. Hej, ale hop.
4: Tak, rovno sežeš.
3: Fajn.
4: Palce gori. Šasný to bude gleda. Čauje. Čauje tak, Sabina. Jo. Gledaj šo, všetci da, teke přižo. To možno neco go přigledovaš.
5: Jo, kneskovali
7: všetci da našega
5: podnika.
4: O, vítaj. Stoppe dovoj, Andrej.
7: No co ga to nien zas idej?
4: No co, mám lichotne cas. A to rejtiju, kajž přeci.
5: Jo.
7: A to ga još i dovolí ho ze žešimi rejtovaš?
4: No. No mám dovolnost starejši.
5: Jo.
7: No co pak? A ga se něco stanjo? Meniš až pon starejši ešte za to bu stoje? A na koncu mám ja to uvěženje. Ako předsedal som zaušekno zákonito.
4: Ale nie. Zákonitoš převzuju ja.
7: Nic pak s našimi konimi. To ši gonim. A mimo toga, one přijdu tak a tak ve nejbližšem času všetci.
3: Napšal du knesku, ale?
5: Co?
7: Gaš gonim? Přijde ono z města, že jsme dát toho jadnali.
4: Oh, ale co vám můžou potom se svěženěm?
3: Jo,
7: no, vy máš o starosti. Svěžen. My musíme s našimi penězemi líceš a koně jsou neekonomické.
3: Tak letos se na svěženiu žené koně nebudu.
7: Co já vím? Naše z nejmenša nic. Přijdu přec.
1: Ká přijdu přec?
7: No musíš, ká ty to věžeš? Co já vím? Poneže, já posvěru. Tak jako auto zmijom.
4: No povědám ještě raz o tom.
7: Jsme dvojko, došť o tom povědali. Přikazám činím to, až přijdu koně do groží. A přestaň s takým cirkusom v opěru, já se ještě něco stane.
3: Naše koně.
1: Já možem jen to věci.
3: My gacáme ještě.
4: Pojď ty dovoj. Sabina, co jsem, André.
3: Ty mi ty věš něco pomagáš, Helmut.
4: Nie, řekuju se, žijte domoj.
1: Řekujeme se tebe, Helmut.
3: Bože mě.
4: Jo, bože mě.

0: Ja, to nie rozmiju, až ich nenamakaju.
1: Njamgu se pšetstaješ, až je nichten wie unio.
0: No, wiesz, čižiši, s kenimi ga njamu gubiš ze svieta, nicka.
1: Jo, a váš Andrej, tenga možo s konimi ešči vopchadaš, ale gaš myslím na našogo Günthera. To njamožo darješ, co su se te čižiši jano dogvú stajili.
0: Ach, vieš, nebe ga tyke megali tepol, koni u vejse vestaš.
1: No.
0: Také prodrústvo te tyke nie zežeru. Neoga mogao ten váš ve všetcedalstvie svojko tomu groniš?
1: Von ga Jona zgromažinie za to povedal.
0: Aha.
1: A kakio se konopce celmoc za to zasajžil. A co ja šikno gronil, kak strove to rejtovanie.
0: No, vižiš, a pionierska viednica teke. Nebiešo ga to dobre naraženie, tako kupku nastaje za žišia modostne.
1: No, ale je gaš väčšina za odporanie jo? Ale kaž mini sú niento južo nekotare přišli a gronili, až sú přezjadne, gaž prodrústvo konie dalje vopchova.
0: Jo, jo, niento, gaž je to gele padnú do studne. Jo, niento, gaž je šikno přepežde.
1: Negrončo jan také balcku a nížiga dejete, či vúbegajence se namakáš.

0: Ja som ten transportor zase domov pozval.
1: Ja, však jo.
0: A oni goni nám potom zase nové tamín.
1: O tom pojde, obradujeme. Nejaká policia z obora ešte prišla?
2: Nie, ale naša je na nogách. A či v ogňové obore z našich okolných sú? Ach, to nie je všetko, zaj se vedňa v noci pomagal pýtaš.
1: Ja ga viem. Ekonomia to je taká vec. Má se inác líceš.
0: Čo sem?
2: Na nu, Tomáš?
0: Tomáš?
3: Dobrý den, já krádu nevím, ale mogu si myslíš, že oni jsou.
1: No co kdyla to akli ninto, Kroniš?
0: Povídaj.
3: Jo, mi to akli ninto do myslí přišlo. Nesom se pak celé viste.
2: Čo jadno, povídaj, Golc.
3: V Goli za maznikami by mogli byš.
2: Tak daleko, co kdyla miniš až rovno tam?
3: Jsme tam raz Andrejom v Grybach byvej. Jako vůjk, jo se v Goli ze staré rozpadaní Golnikány taky byše naporal.
1: Starou Golnikány, ty Kroniš?
3: Jo, Jano Pinica tam ještě stojí. To ja ze svaním pozakš jo. Za boma mi to zelšim nevidíš.
2: No tak je
3: ale so. Nuči jo kšasne a dost šruma.
2: No.
3: Sme tam zalezli, kaž jo se dešovava. Vujk od Andreja pita tam cesto scho, kaž na gojentvužo.
2: A ty by to što jagarske byše zasi namakal?
3: Cele visče, za takem mestom mam dobre voce.
2: Niedra niži, a runo niento nemam žedno auto.
3: S autom ja možeš tak a tak tam šiš. Mi sme tenca s kolasom jeve.
0: No tož pojechame ženca s konjom. Přišel s sobou Tomáš?
3: Se rozmi, jo.
0: Pojď, každá minuta je vážná.

0: Боже, Боже, Гюнда! Няцо ж віці спаш! Каш ти цяу ноц стражував!
1: Няма го віці! Ах, сам вуспане! Ах, я така подземська ходба шамна!
0: Буш в'ясово аж ю мамы! Жа гоац би се могали з конями схоаш!
1: Я, але жа Андрея!
0: Juže zase chojnu pýta, co žeru zatýkáš, žož jo noci šignuo. Njocoška nepiave nico jesť?
1: Ne, ach, ja jem potom s mami.
0: My s Andrejom sme, Juže. Ty, kleba ještě dosť, mami.
1: Ja. O, dobro zajče, Andrej. Tam ga Juže si.
2: Dobro zajče. Dobro žen, Juže jo. Ty, kinta, žen sa jo ponježele.
1: Ja viem, žen sa přijdu po konje. A to bude der s proznými vozami zase vodiš.
2: Ja.
0: Lec nás južo pýtajú?
1: Moja máš závesči.
0: Oh.
1: Je, jo mi také ľúto. Vesči, že jednu noc nespí.
2: Kaž ty vieče strove vošiš, bužo gjada na tebe.
0: Jo.
1: No, ja neviem. Ale veto, ja nic nevoblutujú.
0: Ja také nic.
2: Moj nan mi přebijo, to je jasné. Ale puky zase zažijú.
0: Jo. Ja budu der až celú týždeň vejšpie sežeš. Šo jadno.
2: Ale transport sme zadovali.
1: To ja rebe.
0: Ja pojdu ešte raz konie do groblice napojiť.
1: Ja žino.
2: Tyre tiež nemôžeš čiho sežeš. Cebe ženci už o čavu staráš.
0: No, sega ty už o odpocoval z toho casa až sme ho?
2: Nie. Jogaš ešte zima. Zesenu zase moje polova.
0: Přižili buže šopko.
1: To je pšal.
2: Nesmieš se na žeden pat na zemíš, ka víš co godla.
0: Jo, jo, to by mogali, ak lep šauje na nás váliš.
1: My musíme se na kůžde pat víče zase s koněmi z troje dojse rošiš. Možeme v jasove byš. Až to nen to jo všechno dery votišvo.
2: No co pak teke, kaž my to domů
1: no.
2: Povzujeme?
1: Ja no co buže Helmut kroniš. Jo se tak zase žiju. A co jo všechno přece to, od duch to jo napísané.
2: Som ja naslyšal, až transport po nežele no. Přižo. A to jo mi dosykalo.
1: Se teke stavný vokovo gáňo. Ja som šícha pod voknom sežem.
0: Andrej, pojď!
1: Sabinovova!
2: Co ja se stalo?
1: Přižeme!

Žiši se starostčami. Komu oni nesu znate, te menše abo večše starostči našich dorostujucich Žiši? Ale mami ga všetci to pšaue rozmieše za nje? Kto viži ju, že v Žišicech nepocinkach a nerozimkach teki ich nespokojnosť a nerozvizane problémy? Rozglidujme se raz v svojej bližšej vokolinie a slidujme drogu čich Žiši, kenž by mogali vykuždi vsi dokovo vokovo nás živebyš. Minim Sabinu, Andrea a Günthera,

0: Jogo žive pocinki a nerozimki, pšicina tak mogi je čachoty, a tož starost starejšich a šule vopšau žona? Žoga popšauom ženca zase su?
1: Jo, jo!
2: Hey, hey, hey, hey! Ah,
1: hinter!
2: Ha, šasni, Buran!
3: Schau jetzt
1: schau,
3: hey,
2: bravo!
4: Buran ma ženca dobu formu. Smejte, keď sebe car zvucovali. Dokler až tak pozdje přižošo.
3: Môžeme vedlejší redovaš?
4: No jo, ale potom aj s ním.
1: Ja cu nepevie.
2: Ah, Andrej.
4: Jo? A kakú pšicnu za to máš?
1: Žadnú. Nie, Sabina môže tež zahopiť. Ja zrumujem jastým to sedvo.
4: Oho, taký poriedne?
3: Jo, ale akle zlejne cas. A to tež nic pšetci. Kaž von sa si svoje nyky krydňa. Kaž šenca, nic ka Andrej.
1: Ty drese viegin mocna cujoš tam gojice na tvojom konju, co?
2: Jo.
1: Sešem nic tak svába a čahotna, kaž hovac.
2: Jo.
1: Ale toši gronim, nie povidaj ho také vece vote mňo. Nyky, co godla pak tým sa si svoje nyky krydňuš.
4: No jo, co godla pak teke. Buran, tera. Rono sejes, Sabina.
2: Kuža ša žinca te geretarske kuski pokazaš.
3: Se vieš, pužome. Máme ga ši tak veľa casa, Helmut.
4: No, máš mi zase putovať pomagašo.
1: No, to je nie žiaden problém.
4: Sabina, palce gore. Rono sejes. A dovoj.
3: No, si mi zaušim vici nepolite.
4: Tak. A niento Andrej.
1: Oj, jo.
3: Oh, to gab si tebe jo, André. Skotze schnackonja, kai ich da gibschaue Cowboy.
1: Ja, mensch.
2: Napschau du.
3: Ja.
4: Na ja, André, da jüscher das dere mojo.
2: Na?
4: Hey, Buran.
2: Tom, was red mir bisch, tak na konju sejisch. Zu André?
1: Ja, napschau du. Skoda, as tu to nie mojoš.
3: No. Nie mojo mi jogo z nej menša raz gore sejisch?
1: Ja, pschau du.
4: Nie, nie, ježiši. Toho nie mogu zakoniš.
2: Oh.
4: Čo s vami ho gotiu? Nie, popšom, teke dovolené.
1: Och, ja vás im šuži bakovo, to sa teke nič nestáva, nic mi dovoj padnú.
3: Ale kaž mi Günthera šikne žaržime.
1: Ja, ja sa slizu njoga nakonja sednu, a tvarde
2: ja,
1: popšom.
2: Ja, nás ja no pšasem.
4: Čo ti se myslíš? Oh. A potom musem južo sam so nakonja.
2: Ach jo, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Как се на так им коню сежи? Я раз, я на.
4: Ах, вы жебраки. Но, моя дла.
2: Ах, не, то можем.
4: Але, не помидай, что-то дали.
1: Ах, не.
0: А так се станьо, аж теке хроме Гюнта придне раз на коню рейтуйо. Кенч стасы йому вот горьеце хищи во веле в уши. Пшияшел а пшияшелка давати до рады. А помогати йому так пшевинуш чах. Ні, Naše čí ho prídne raz nejsú a slidne raz nebudú. Licrónoš jim to popšom dovolené nejo. Ale ho na pastvie zvenka si to nikdy nezavopitajo. Helmut, ako vukubvane agronóm, jo podľa svojho studia teke na rejtarského mejstarja vuknú. Ale ho v prodrústvie takú kvalifikáciu netreba. Tož býva jomu rejtovanie ľuba zabiera za lichotný cas. A jogo viasele natyka. A nesuga Andrejove pospite poriedne byš a Sabinova skobodnosť na konju, južo małe znamie za to, až jima rejtovanie teke pomaga svabosti pševinuš? A s tým dojšpiš připoznaše teke zvenka svojeje kupky? Daš casto rozuži. A ten pšežo malsne.
5: Tvoj ký, Günther, ty pádň još.
2: Ach, co si myslíš, mama? Som slednet ne cesto tak nau, kaž ne se byva vyšpi.
6: Nebuš laško myslne gol, se nieco naceníš.
2: Ale nevyšiš ka až pojžo.
6: Još, ak jo, ale co nem to pýtaš?
2: Ne noše casnik oranja, som tam zajemný medicínsky nastok citov, nieco vok šví.
5: Gleda raz tam do regala, snaž tam bužo.
6: Ale vona pšau du lepi ženio.
5: Jo, jo, joga ten týžen teke zase jadinku ve matematickým žile písal. Šikne dybky jo dojšpil a hišči pšidatne nadal k ulicu.
6: O, gratuluju. No ponga mogu se všetstaj, až joši viasele do nogu ustupalo.
2: Ne, ne, vod toga to nejo. Jadinky mám cesto.
6: A vod co ga potom?
5: Meniška, až ji to nieco pomaga.
2: Nesom se hišči jasne.
6: No z najmenša jo malo postup, vižeš, v ulicu igolc.
2: Nie mogu to groniš.
5: Ale golc.
2: No jo, potajenstvo jo to. A samo zakazane.
6: Ale gaš jo nažija?
5: Tak sletre ne bužo, gaš na to kroniš.
2: Ali, ti še me zlubiš, aš...
6: Ne bužo me na tebe menaš.
2: Ne že vom njo.
6: A vo kogo potom?
2: Vo Helmuta. Von jo me ja na togodla na konja puštio, dokolaš som čio teke raz tak, ako Andrej a Sabina retovaš.
6: Ty rejtujoš?
5: Ale golc.
2: No gromadu s Helmutom. Vem, aš njama dovolnosť. Ale retovanje jo stroje, Helmut pšetci kroni. Andrejo a Sabine jo to teke južo pomegalo.
5: To južo zase duchta z njego poveda.
2: Bužaš, viziš, až raz duchta budu.
6: A kagaš jo tem konjam šišli?
2: No jo, ne pere sme jano pšigledovali, kaž sme vokovo jezdžili. Okay. Potom su Sabina a Andrej zahopili konje futrovaš.
6: Nie, také nieco.
2: A sobu zastaraš, a za to jo Helmut jich dao rozretovaš. Ne per redko, no ali potom pšavit vonje.
6: A kak dvojko južo rejtujošo?
2: Co cas? No ja nic tak dvojko. Sabina a Andrej pak možete južo rejtavske kuski pokazaš.
6: Co ty groniš?
0: To se baldingojt starejši malo neživati. Ale ne joga to napšavdu nažija za jejo chorego Lubuška? A tak se sta, až dostanjo Helmut dovolnosť všiknych čich starejších s jich šišimi rejtovaš. Günteru Nantov obstara. A gaš ma cas, přižo samo raz přiglidovat. Ninto ten a drugi vese a teke šula v tom zgoni. Cas minjo a južo jo september mjasec vodcakovaneko vesneko svieženja. Krotko předtým čoji se také.
2: Helmut přižo, o, vítaj.
4: No, co ga jo ženca uloč?
3: Gleda na Andreju škornje.
4: Ja, vižim, vižim. A ženca gintore nan zeušim ne přižo.
2: Nie, ali vukniki z našej redonje.
1: Oh,
4: to co ženca tak čave vyšiš, co Andrej?
1: Och, nežo mi zeušim voto.
3: Ali ze škornje mi jo bylo cest.
4: Ale co ga šula ho naraz co?
3: Andrejo šuli chvalbu dostal.
4: Andrejo se pochvaliu? Za co?
3: Za dobre písmo a sobu živo.
1: A na vesnym svieženiu dejme vystupiš.
3: A Gerda a Toma?
2: Fre Sonja Rita Teke.
3: Vonik še Teke retuáš.
4: A, tam, gledaj šo. Vaša redonia južo přižo.
3: To pak musíme majsne konie přigotovať.
1: Ja, poď Sabina.
4: Hallo!
2: Oh,
1: Juzo,
2: hey.
1: Hallo, net zahopime, poješčo!
4: Oh, dejme ja. Pomagaš?
3: Nie, nie, to Juzo sami
2: gotujeme.
1: Vidíš, že tam za potom vostaš. Oh,
3: mega sme Juzo potovi.
4: Šiho, Ninto. Ninto môžeme net vetarský kuski vyžeť.
2: Jo, šasne, hej.
4: Tak, rovno sežeš. Palce gori. Šasne to bude gledať. Čau je? Čau je tak, Sabina. Jo. Gledaj šo, všetci dá teke přižo. To možno neco go přigledováš.
2: Jo, kneskovali,
7: všetci dá
2: našeho podľa.
4: O, vítaj. Stoppe dovoj, Andrej.
7: No co ga to nie zase idej?
4: No co, mám lichotne cas a to rejtiu, kajž všetci.
2: Jo.
7: A to ga još i dovolí ho ze žišimi rejtováš?
4: No mám dovolnosť starejši.
2: Jo.
7: No co pak, a ga se nieco stane, jo? Meniš, až pon starejši ešte za tobu stoje? A nakoncu mám ja to uvieženie. Ako predsedal som za všetko zákonito.
4: Ale nie, zákonitoš převziu ja.
7: Nic pak s našimi konimi. To si konim. A mimo toho, one přijdu tak a tak v nejbližšem času všetc.
3: Napšal do knesku, ale?
1: Co?
7: Gaš konim? Přijdu ono z miesta, že sme dla toho jadnali.
4: Ale čo ma bužo potom ze svieženiom?
2: Jo,
7: no, vy máš o starosti. Svežin. My musíme s našimi penezemi líceš a konie sú neekonomické.
3: Tak leto sa na svieženiu žene konie nebudú.
7: Co ja viem? Naše z nemenša nic. Přijdu všetc.
1: Ka přijdu všetc.
7: No musíš, ka ty to viežeš? Co ja viem? Poneže, ja posujoru. Tak ako auto zmijom.
4: No povedáme ešte raz o tom.
2: Jo.
7: Sme dvojko, došť o tom povedali. Přikazám šinim to, až přijdu konie do Groži. A přestaň s takým cirkusom v opierve, až ešte nieco stane.
2: Naše konie.
1: Ja môžem Ninto vici.
2: My ga chceme ešte.
4: Pojď ty dovoj. Sabina, čo sem, Andrej.
3: Ty mi ty ešte nieco pomagaš, Helmut.
4: Nie, žekuju se. Žijte domov.
1: Bože, kdo myslíte,
3: Helmut?
4: Jo, bože mi.